svar i seminar. Jeg sa nar, aha. Jeg sa mo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, svar. Steina tvets se nesse kiram. Se na dere mine na prema skiram. Se po svoji pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas no.